Delfin ma, a delfinice fina sempre pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: byla jsi. A kej je naše more?
1: Najbyla se již je na světě.
0: Naše more byla se.
2: Byla se.
0: Byla se.
2: Byla se.
0: Byla se.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my, môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami,

delfinice fina sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: díry, kroutí si kníry, oca se mrská na stranu. Do díry si čí hrozby kočičí potvory, já vás dostanu. Dostanu.
1: Kočka si cvičí, cviky kočičí, co se jí příčí, to nedělá.

Počujete? Toto je moje mesto a moja ulica. A toto sme my, môj tato a ja, Mimi. Držím sa tata za ruku, aby som sa o niečo nepotkla alebo do niečoho nevrazila. Mám totiž zavreté oči. Ale nemyslíte si, ja nespím. Som len slepá. Svet vidím rukami

tam a pak se probuď se. A co je za mým snem? Jsem tam já a taky trochu